0: A každý deň je za vás serbský rozvoz tu a každý deň vie rejnší redaktor, respektívne rejnša redaktorka, kúsk viace hač moderátor, što ješ nastúpa tematický přelad. A to je dženca ráno Blanka. Dobranie, Blanka.
1: Hej, dobranie, vítajte, všetci tam vonka. Lečo, prozniny, krásne vietro, popro, milo, to tež a vosebe džičia modostných von do přírody vábič, kak môžeš si tole s pomocou šmuratka odkryť, to přeradí nám dženca ráno Clemens Schmidt. Apropos, ladejo na horce leča, přije si džen a viac ľudí klimu přípravu, asi dajku tež zatvária, tež v našim koncu a mate džistvo, kje si tole raz blíže v obladav. Športové pokyvy sme za nešto menšin Jan Rehor za vás a dok však je sobota, vopita nás na počuvečich sa so Dundak.
0: To bieše po takým tematický přelad za dženciše vúsovania, húčbne přelad za prvnú hodinu, potom za dvia pomenšine od mňa sleduje.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzny nežno so minul a liečne viedro teso pomoku tež zaso do Užice na úročí a tomu hodí so náš moto v Bunželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii bičvoli buluje túre Zadkule nastane tak ve otrovie celé viesče perfektne liečne feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Počelo večo.

0: Netko je nedom peč, menšinu do na po 8, pretač polada Blanka Funcena na po 8 do našej okoline a má pojezdče za nás, ona nám přeradí, što.
1: Polícia z G.
2: Na odpočnišču při a 4 pola Budešina je muž štvortk za 70 euro tankoval, ale potom bez zapvačenja votil. Policija je za autom s polským čísvom pytala a možeše je potom borze na autodroze zadržeč a kontrolovač. Georgičan nemieše svoj Mazda poradne zaujesčene, nimo toho su auče šelaký grad za nimale 10-10 euro namakali, kiž by hišče originálne zapakvane, muž nie mu do pokazać, co jemu tute wiece słyszeja, tu iż netko dla obszudzenia a potajarstwa przepytuja po takim dla wikuania z kranenymi tworami. Kamencu su paduši spince viace svojno domu v ubiđovanske koleso pokradnili, kiž bi je 3800 euro hudne. Nedom viacere strašne manevre je se štvort dopodnja 64-letne šofer Mercedesa na B6 blízko Zorilca dovolil. Před njim ste joj korobne auto a nuzo lekar z modrej svecu, muž pak je přeščanov a so najprve mes korobne auto a lekarja tvočil, potom dale přeščanov a před auto majil. Ve Markersdorfe je potom veuse viacere auta přeščanov, kotrež bych hodil dla korobnog transporta zastali. Viacori ľudžov su policiju zaozvonili a tuta je muža potom v Rýchbachu lepiva. On zmeje netko haru dla voroženja vopkada.
0: Tak daleko po takým zdjelinki policije a kaj šprajene za cia po menšine potom povesče Sonje Vužice.

0: Monika Kalinuszczyna spiewa, žaden človek netreba namoc tomu so přizamknú, ale človek treba informácie a te má nitko Blanka Funcina za nás, je na po 8.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbske šulske tohorstvo zladuje skeptisce na plane iniciativnej skupiny, kotraž ce Nibelčicach zaužič svobodnu šulu. Předsedka serbske šulske tohorstva Katarina Jokova.
3: Ja nechám prajť so to nieho, do přichoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeč. Dúčasne, ale nieho, po mojim zaznaču, jara atraktívne. Tež te spichovanské financielne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú serbskú šulu, potom ja prajem jenu co usič, nic jenu jednotnú šulu, dokež bydžu tu za zakovanie rečných umov. Šula nech vostane po možnosti na veskách kajž sú, a to z jednej šulu nerealizujemne.
2: Pošitko novužnit na tovaršnosť Serbská svobodná šula by je tutunto džen vozivýva, so je netko do Vikuanského registra zapísana. S tým je nošarstvo možnije svobodnije šule pravnišce zaručené, tak tovaršnosť. Za kletušu prinju putnisku jezbu kšižarju do Roma moža so zajímce hač do konca augusta přizivič. Kaž písa katolski posu aktualnym vodaču može so maksimálne 120 kšižarju koci suhišče aktivni v obdželič. Pojedu kletus počat mjesecami busami. Mjez druhým chcedža v Rome a Vatikanie šelake kšešťanske mjestna a dalše pomniki vopetač a so na generálnej audience s bamšom Liom Štornatem vopčilič. Braniborske sú juristické rozestajenia vo přiuzače dalších sú do Serbsko-Sydlenského Ruma v daloké miere zakončené. Kaž vyše zahradnické súdnictvo Berlíne z Džili je vone jenož páže s Jabvojn Gablenc dovolivo, zo môžete so kultúrne ministerstvo a Serbská ráda na vyššiu instancu v obročič. V päť dalších pádach je súdnictvo tole odpokázalo. Dohromady 6 kmenu by so přečivo tomu vobarało, zo chceše kraj dalše se do Serbsko-Sydlenského Ruma přiuzač. Súdnictvo Kočebusu by argumentam komunu přiuzovalo, zo nie ve viestrsach dosť dopokazu za vobstajnú riečnú abo kultúrnu serbskú tradíciu. V Vochožanskim parku Budženku maja od tuto týdenia tak menované Núznik za šich. Je to prvý horný v Užice. Vôtovaný je s liftom za jednu osobu a veľa miestnom zomuli ľudža jednym v jezdnym stole, so dere pohybovač. Kaž na úrodnictvo parka z Džili je vôtovanie náročnejšie, hač pri normálnym Núzniku za zbrašených. Núznik za šich je spichovanské tohorstvo parka Budženku s pomocou PINES EU zapvačivo. Prinekoporské mústvo Sokova Ralbice Hurky, kýž by je před týdenom maj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje prvním vonem pokálnym kole nové rajnej doby v Arnsdorfe. To vojnže z vôlosovania Zapadovúžisko-Koporsko zjazka. Prinekoporské mústvo športuje jednotky Krusčice, derby do Viazojnce a v okresný legist športového tohorstva Marina Viezda nastupí Zimicach Tumicach. Rysus počátk septembra. A to bych o naše povesti, když namakáče tež na našich stronách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej slunčko, so na nás smeje, dženca smejeme dreje, celé podobne vedro, kajž ižo čera je miachme. Temperatúra takhle okolo 25 stopňu, júce okolo 7-28 stopňu, ale tež kus miniate, niekotrem ročele a tež tož do slunca.
0: Hej, to špala tam tu do svojho vopkaného systéma, so ničo nehyba, respektívne šo so hyba, niče so nehačí a tež nevyská, mače svobodné púče, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinou, po napôsmich je tuže dále s Marekom Relku, mi blády smože sú.

Duziach. Atisch, Tule, naši regii Srbskoho rozhlasa je příjemné kvůdno druhé samo. Překvůdno, čakováno taky připravě. Když je tyž tu zatvarjena, ale bohužel jenom ještě v úsovanské rubnosti.

Nas česi bi hižo nešto předovzali za tutun koncedženja vedro šako budže ojcele Rijane. Jeli nic, mam tu išče nekotre pokive za vas. Například pokiju skrze za modosne veras prajem, abo modor doroščenach koncedženja je kuntvorjaca disku Salovje. Čera su tam hižo svejči lihač doranja a dženca išče raz. Ще přeprošení до Salovskeje starije celernje a mokki vůbjok tam tež mače, tam maja dvaj floraj sučbu. A apropo vůbjok, dženca môžeče se tež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera šestčich vás tam hižo vítaja a očakuja vás čirjace bity, letnja nalada a tak organizátorojo pisaja a slubja nezapomnita noc plna energie. Kaž prajno vo česči hižo, ve votruje na športnišču, no a to ne nam pokiju za punželu, punžel večer je potom radio zatkula tam ve votruje s hosčom, to raje so beach volleyball dalša stacija ture radia zatkule. Dženca vústupi kulturni zarodže srbsko ludovo ansambla skupina 5 an der Feier, vod večera na pół osmich. A večer bydek nasedom pokaza Danko Henrik svoju Prahu MDR televizii. Prahu mě s rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským naměstom znaje šako nímale kujžde. Tola, kak su vobydlerio Prahy živí, kotre místnost če dobiče si na kujžde pát vobladač a što su najlepše osčence a kovejonje, vodmove na to dávam Danko Henrik reportáži, kotruž vidíče dženca večer bydek nasedom. Jeli pak to čas nimače, môžete se ju tež hižo online vobladač, namakače ju ARD Mediatece v riedže hinreisend, tam reka epizóda Geheimes Prag, tajna Praha. Snano je nešto za vás podľa. Krotko po cibilku na 8.

Super Bowl Halftime Show bie total doi čas, te jevišča, na kotrem chce še kujždo učnik rastač, najväčšie jevišča sveta, ale to su se nimale šice viesči. Show, kotrež je počasu finala WM Kopajnce leca předvidžana, budže tutu nivo, na kujždo pad přetrechič. S nekotrými miliardami přiladovario, kajš FIFA prezident Infantino hižo kvílu soni. Što se ja netko prašam, kak doa budžeta přestavka potom trač? Popane počas ve obinje 15 menšino je kitro nerealistický, to sme se zaujistče přes jedni. Nevím, kak dobia evak nimo Coldplay a K-pop skupine BTS, hišče pop vježdicce Madonna, a Shakira ustupič moc, ach, a jednoho som zabil, Justin Bieber je mestujem tež hišče připraju. A to sú jedno ešte najsvavnýše mena. Šo jedne hač s pro abo kontra, što ješ show počasu nastupa, to klinčí či za kytro vo sebi ty vecku. A šo je nehačče počas 20 abo tola 30 menšino doji, rajariam finála a konzervatívnym fénom sa to zaujšte nebudže ľubič a dosť kritiky tak abo znak budže.

Milena Vučarec, tobě. A tohle je skupina Jaka Anka, když zpívala z Božu. Bo budeš jiný, zpívá Anna Bikinec. A bosčí Liebe Förster nám tež ještě zaspívá, to po takým ksísavské zpěvy přičerné hožiny. Ale vězo máme ještě viac, například Jorka Weisselberga. Půj sobu on zpěvá 7 minčinou po 8. Dobranie. Život

Jörg Weiselberg, znaje kraja Alexander Zverev, znaje respektivně Vierkaxo. Tennisreihe wun steje ve Wimbledonovem takvoko finalu, a to bürnješ po finalu nimale kompletne stadion přečivonjemu byl. Niemc přesadži so přečivo britiskej překvapjence Arthur Ray Ferrier, suverenjec Joch Sačbach a zakonči s tym jeho mału tenisovu bajku. Zverev za to sportusce a kvalische fernu atmosféru wun je se kužu sekundu lubič dał, tak. Praji. Wieso, przed takimi hostčimi, takie zvorene dobyče, na tribunie sedžachu mjezdrujim Dživa Dželnice, kajš Benedikt Cumberbatch, Keira Knightley, abo Rami Malek. To su navkužde pat svone mjena, a to se bi išče raz mjace procedaveš se myslu. Zverev pak pisa svoje stavizne dale, potem za je pred nekak mjesacom svoj prvi Grand Slam francuski dobil, je vun po Borisu Beckeru 1905. Prini Niemc, kotrž v Wimbledonje, čarla mi te svoje, tak češko panje, v titul raje. Nedželu čaka netko cele vulki nadavk v finalu trih ivun juce na Janika Sinnera, či svo jeden sveta. Byli Zverev dobil, by byl hakle cejči Niemc, kiš je Wimbledon netko eklofava dobil. Česač menšinu, povosmich je.

Janka Hanka, zbožo, a zbožo tež je, když dostaneš dženznejší džen ve vůlky městče riane bydlinje, kýž můžeš tež nekak zapfačič. Po druže městach stupaja po začuču, kajž chcedža, pola bafeka se politikare pono tomu račo ište trochu kvíle zaja. Pošalu bydlinských kuštov za studovacoch, kot si švace pola starších nebydla, zvyša netko tola hakle klične muze mestrej 2027. Potom zvyši se ona od 380 na 440 euro, po pravom bie plus pak ižo za přichodne zimský semestr připovedžene. Ale žaden strese, no, ja menju, telko modosnoch to netko tež za so potrichič nemůže. Šako je tak a tak ižo, češko dosť, z cova bafek dostač. 2024 bie po cvým zviazku tak malo podpieranych, kajší žovod leta 2000 viacenic. No aj, povieste ze serbským pozadkom Manedom Blanka za nás v krutkej formie, šak, šako čaka potom na podževečich dole udače Dundaka. Netko je 8 do na podževečich.

0: A netko je na po dževeči, sobotu nic časa povješćenje. Čas za vas, ljubičići.
1: Tunda! Bettina, dobranje!
2: Hanna, jeda pruzninske džičo, si da sva ižo uspana šako je hakle na po dževeči. Pše zahe za stavanje pruzninah, abo?
1: No haj, to s tým uspíkaniom nie je so prvným týčinu ešte celé tak rádivo. Také, že kúješ ráno, sedem ich buďa klinkal. A potom ješte na nábožný týčin.
2: Triši, RKV je tiež ižo zase nimo. Što da by za tebe to nerinče?
1: No haj, to stávanie nic. Ale vúpačilo so tola je. Sredu napríklad sme zrobené z viac hač 40 džičími do Rožanta putikovali. A takhle je na Gemšach vonka na vúce klinčavom.

Žunske vosa, kotre je štúrne Jenžišce spiewa šte. Hajtoste Josefina a Maria Brečnorec potrajkým Serbuce v noj skupinie Play as svoni mienuja. Česač dođeveč ich netkoš skrutka pokyvy za konc tyženja započeja z partijami za modžinu, kuntvo riaca disco v Salovie so vodmiva. Čera su išto svečili a džorania dženca išče raz. Še preprošeni do Salovskeje starije celarnje, tam maja tež dvaj floraj, potek im vúbjok. A vúbjok mače tež, jeli so vám do Salova necha, no dosnano do votrua. Tam maja techno beat open air. Od večera 6.00 očakuja vas čeriace bite, letna nalada a organizátorojo slubja nezapomnita noc pouna energie. Kež prajno od 6.00 ve Votrove na tamnejšim športnišču, čiž od mieso podželu, potom tež dalša stácia Beach Volleyballovej tore Radia Zadkule. Do kultúrneje zárody môžete so dženca tež zaso podač, voc na po 8 ústupí tam na zárode Sarbského ľudového ansambla skupina 5 an der Feier. Júce sú bačoňu mištostva Dumpero, voc dopodňa Džesačich a voc popodňa Cioch zaklinči druhý rodový koncert v Nesvačile. Tvorstvo přečelov domizny a kultúry přeprošuje vútrobne na húčbne ukočovanie mies barokom a dženzišim časom mies druhým s kompozíciami Jana Cyža. A jeli chcete pravú raz z inejšie perspektívy, z perspektívy domorodného, vidieť, to môžete sebi vobládať. Dženca večer Pidlk na 7 NDR televízii Danko Hendrik pokáza svoju pravú raz z inejšie perspektívy každopádne. Nic je neue Stücken touristisky. Touristisky Napolat, Stöschrika Karlove Most, aber heute, da wir so, kuisch des Neues.

0: Aj se čo moča by tu časnije šuđe na polach vuladaš a nikoci vuladaja konstiđenja tež zaso najnouše vudače katolského posova a Blanka žnoraz na nikotre teme polada.
1: Aj čitame mestru im vo ľadarni, kotraž je pred 5 letami v Oklecach nastala vo jezbie skupine Kroščansko-Pasionsko zjednočenstva, kýž poby z počatk julia s dalšimi 15 skupinami z všelakých krajov Európy ve austrijským Sankt Margaretenje na letuším Europasione zajmou za kšižerju, kocíž cedža sobu doroma putniku a čklitu z počatkmi, bude zajmou nadrobne program, kýž sú si za to vymyslili. A nimo toho namakáš mi spokývame tiež tun na vosebitú foto v ústajncu Budyske Michalskej cirkvi, kýž pokáza šalaké variante draste evangelských serbov Budysko kraja.
0: O tým a dalších zajímavých podavkách čítajte po takým aktuálnym čísle katolského posova, tak daleko po takým tutun pokývu a nedom po příšanej hudžbie vinujeme sa so prúznickým pokývam, respektívne poskytkám. Baby!

0: Lečo, prosnine, krasne vedro, no, da se popro misliš, zato šejš automatisce von do přirode vabi, vosebje na svobodnem koncu tydženja. Tola realita šak teše, so treba ja vosebje džiči a modosni husto išče jeden malby kungs. Na šmuratku vysač, abo co kvač, to šak možeš tež při rianem vedre, zopak je tež tojšto aktivito ze šmuratkom vonka, to je Klemens Schmidt na zonju.
1: No, a tuto sem samo v našej blízkej vokolini namakal. Přikvat, na vosebite dyrdom dej se šmuratkom abo s tabletom, možete sobe nesvačidle, na rybarskim dvore abo v stroži v domje tisacato podač. Vobe mestni ste start za tak menovanu mozaikovu rally. Podače se do lesa abo katam, a dobiče šelke na roky spelnič. Smartfon je poda, a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidva a stroža, tudi poskytkaj ste zapisani, a što je s tými, kýž chceš asi znano doma zarodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmurátko abo tablet, a s tutými spoznaje smartfon napríklad rostliny, ryby abo zvieratá. Abo dalša app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutých môžete s pomocou tableta abo handia identifikovať a si potom astronomické informácie načítať.
0: Šmoratko a příroda, ja si myslím, to s môj vočevavoj. Máš ešte ďalší pokyv?
1: No hej, na strane studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tojšto poskytko, štož pak chce so nádrobnejšo s fotografovaniem zabierať. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni hrúne v fotografovaniu se šmoratkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a płaci 16 euro.
0: Prosinske poskytki za džiči a modosnych, při kotrmi štejš šmoratko roluraje, Klemens Schmidt je informácie znosu. A štú ište netko čipne, kak to z tej mozaikovej rally nesvačidle dokvarne funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdov a formáciu tuta reka, naše app MDR Serbia a internete môžete si to šo vomere načítač a tam nám kečete ište ďalšie poskytky.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzni, nežno so minul a liečne viedro, te so pomoku tež za so doužice na uročí. A tomu hodži so náš moto, punželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii bičvoli buluje túre Zadkule nastane tak, ve otrovie celé vysče perfektne liečne feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nic sádeč.
3: Pondželu večo.
4: Ach, ale, što máš tyžen sa večo všetí, Johnny? Žen celé pondžela. To dala vizo jenojš.
5: Zadkula bičo.

Štúž se koncežen jasná, no butach padlovač, šako, že vedro jane nech do toho pak nakúž dopad polada, ač je plánovaná huta svobodná, masívno nadpada jedotie husaňcidla, tak menované Eichen procesionsšpino, je to sa vse dubu procesionský přečo, znamenča tun tam eskaliruje. Znamenča je dlanjo tam tu kvilu niedže poeca vodžizno za padlovanie zaurena. Drobne palme, nie, palne kosme, tute je husajnce moža na koži boleč, kašel, abo samo astmi podobne symptome ubudžič. A ja tu odlanjo odža so podvu potrečených čaru, tež vokomikne žane strašne hauze a štome vodstronič, to liči predvšem za južne vota. Menu unterspreewald. Dosponje zaurene pak vota nesu, na vodžiznach kiš nesu potrečene, su kanuve, kanuvoe a čomikove ture, vizor dale možne.